Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych

Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: nejlepší osmdesátky vám na Signál Rádiu hrajeme už pět let.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Dobré nedělní jitro, to byl hlas. Vzpomínali jsme na signálu na Tinu Turner. 2 minuty nás dělí od 8 hodiny. Dáme si tak první dnešní zprávy, které nese Honza Navrátil. No a pak se dočkáte dalších 80. Chicago, Pointer Sisters nebo Tight Fit.
1: Signál rádio doprava.
0: A jdeme se taky poprvé podívat na silnice, dálnice, lépe řečeno D1, v tuto chvíli 195. kilometr, tam havarovalo osobní auto a ještě na D3 99. kilometr směr hlavní město, zde bouračka osobního vozidla do svodidel. Taky v těchto místech raději nohu s plynu a šťastnou cestou.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Příjemné nedělní ráno, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledku auditu Evropské komise. Ten zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství se závěry komise nesouhlasí a bude je rozporovat. Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku. Partie Terezie Tománkové nabídne dnes velkou debatu lídrů šesti stran. Pozvání přijali Karel Havlíček z Hnutí ANO, Vít Rakušan z Hnutí STAN, Martin Kupka z ODS, Zdeněk Hřib od Pirátů a Tomio Okamura z SPD a stejně tak i Petr Macinka z Motoristů. Diskutovat budou o blížících se komunálních a senátních volbách. Na Primě a CNN Prima News se začíná v 11 hodin dopoledne. Maďarská vláda plánuje změnu zákona, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Podle agentury Reuters to oznámil premiér Péter Maďar. Jde o zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána.
0: Co se děje v regionu?
1: Další rozšíření výjezdových základen záchranné služby chystá pražský magistrát. Modulární výjezdové základny, které posílí dostupnost přednemocniční péče a stabilizují síť záchranky, vzniknou v Modřanech, Suchdole a také v Kunraticích. Modulární výjezdové základny, které vyjdou každá na 35 milionů korun, jsou navrženy jako dočasné stavby s možností přemístění podle aktuálních potřeb záchranné služby.
0: Sport.
1: Na postu světových tenisových jedniček došlo k výměně díky vítězné tečce na US Open. Jelena Rybakinová totiž poprvé ovládla Grand Slamový turnaj v New Yorku symbolicky proti brzy bývalé světové jedničce Arině Sabalenkové. Hrála po setech 6-4, 5-7 a 6-2.
0: Signál Rádio počasí.
1: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr dnes zafouká mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Honzo, díky, v 8 hodin a 2 minuty už je s vámi Lukáš Bláha a připravuju tady pro vás přehled všeho důležitého, co se pojí s datem 13. září. Brzy se na to vrhneme, pěkný ranní poslech i díky tomuto džunglovému hitu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dokonalý song na probrání do nového dne v podání Pointer Sisters. Víkendový signál vás probouzí z kalendáře, už nám vykukuje neděle 13. září. A taky jméno Lubor. Pozor, nezaměňovat s Liborem. Je pol U, tudíž Lubor. Všechno nejlepší a zároveň máme Mezinárodní den čokolády. Dneska si tím pádem můžete bez výčitek dopřát. A co se týče narozenin, 55 svíček z dortu svoukne můj oblíbený Chorvat Goran Ivaniševič, věčný ničitel raket, ale hlavně wimbledonský vítěz z roku 2001. Jediný tenista v historii turnaje, který triumfoval jako hráč startující na divokou kartu. U sportu zůstáváme, 59 je Michaelu Johnsonovi, jednomu z nejlepších sprinterů celé atletické historie a konce 20. století. Možná si ještě vzpomenete na ten jeho výjimečný zakloněný styl. A tento den v roce 1944 přišel na svět Peter Cetera, původní člen a zpěvák skupiny Chicago. Ať máte klidné nedělní ráno.

0: Dobré nedělní jitro z víkendového Signál Rádia. Za minutu bude 8:30 a pojďme zjistit, jaký bude 13. zářijový den z hlediska počasí. Inu žádná sláva, oblačno až zataženo. V Čechách postupně od západu déšť či přeháňky. Na Murova do Slezska tam dorazí kapky deště až odpoledne ve slabé intenzitě a jen místy. Ovšem večer v jihozápadních Čechách počítejte se srážkami četnějšími. Nejvyšší denní teploty budou stoupat maximálně ke 20 stupňům, spíše se ovšem budou pohybovat níže. Taky žádná hitparáda, ale to nás neskruší, protože dneska je zároveň den pozitivního myšlení. Tak to zkuste, užívejte neděli s 80kami za pár okamžiků Secret Service nebo Koreana.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Probouzí vás Signál a pojďme zjistit, co nachystala neděle 13. září.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Konají se parlamentní volby ve Švédsku, proti sobě stojí středolevý blok vedený opoziční šéfkou sociálních demokratů Magdalenou Andersenovou a středopravá strana současného premiéra Ulfa Kristerssona. Kino Radotín v Praze slaví 100 let nepřetržitého provozu, výročí dnes připomene odhalením pamětní desky na fasádě budovy, projekcí českých filmů i debatou s hercem Miroslavem Donutilem a dalšími hosty. Jeden z nejvýznamnějších zápasů každé sezóny anglické Premier League, manchesterské derby, má výkop v 17:30. Americké basketbalistky si zahrají po páté v řadě na mistrovství světa o titul. Ve finále, do kterého se poprvé dostaly hráčky Francie, startuje v 20 hodin a na stejný čas je plánovaný i začátek mužského vyvrcholení posledního Grand Slamu sezóny. Němec Saša Zverev se utká s domácím Benem Sheltonem a ten by se mohl stát prvním americkým vítězem Grand Slamu od dob Andyho Roddicka, což se stalo na US Open v roce 2003. Tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Teď pro vás zase zpátky do playlistu. Tohle jsou Queeni.

0: Pevně věřím, že se vám díky signálu zlehka vstává přesně jako v písni od Faith No More. Devátá se nezadržitelně blíží, dáme si tedy nové zprávy, které připravil Honza Navrátil. No a i v příští hodině to nejlepší z osmdesátek, třeba Roxeťáci, Roy Orbison nebo Pet Shop Boys.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Spozorněte, a to velmi, na dálnici D4, 43. kilometr ve směru hlavní město, protože tam se pohybuje chodec po dálnici. No a když jsme u metropole, tak v Praze na Petřinách došlo ke střetu osobního vozidla se sanitkou a dvě osobní auta jsou v sobě v Čilské. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké dopoledne, posloucháte Signál Rádio a na řadu přichází další zprávy. Na svém dalším jednání se zítra sejde vláda Andreje Babiše. Mimo jiné projedná možné rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let. Soudy v České republice od ledna do konce letošního srpna vyhlásily 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Vyplývá to z dat portálu Informace o firmách.cz. Pokračuje analytička Věra Kameníčková, která říká, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Dodejme, že za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet své dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně také pokles úrokových sazeb. Záchranáři v Indonésii z lodi, kterou v Jávském moři zastihlo nepříznivé počasí, zachránili 103 lidí. Jeden člověk ale zemřel. Podle úřadu bylo na palubě lodi 243 lidí. 140 osob se stále pohřešuje.
0: Co se děje v regionu?
1: Praha plánuje kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy v krasobruslení, které bude probíhat v roce 2029. Přesný termín šampionátu zatím není znám. Jisté ale je, že by pořadatelství Prahu stálo desítky milionů korun. Připomeňme, že v pražské O2 aréně probíhalo v březnu mistrovství světa v krasobruslení. To si jak pořadatelé, tak i účastníci a i diváci pochvalovali.
0: Sport.
1: Michael Steiner po třetí porážce Sparty za sebou skončil na lavičce pražského celku. Podle vedoucí úseku žen Pavly Satrapové nedosahoval herní projev týmu dostatečné kvality a to se následně propisovalo také do výsledků. Úřadující fotbalové šampionky dočasně převzal asistent Marian Nins.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i v dalších zprávách přidávám také pohled na počasí. Neděle bude polojasná, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách vyskytnou přehánky. Vítr zafouká mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 a 23 stupni Celsia. Zprávy končí, pokračuje Lukáš a má pro vás další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A kromě muziky taky tip, kam se v neděli vydat. Zaskočíme si zanedlouho za koníky. Nejdřív jsou tady ale dva koně, a to velcí synthpopoví klasici Pet Shop Boys. Hezké ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Zapískali jsme si z Roxeťáky, máte ten správný víkendový signál a já se ptám, byli jste někdy na dostizích? Dnes na ně můžete vyrazit a k tomu se perfektně najíst. V pražské Chuchli totiž poběží klusáci, na které si navíc lze vsadit, ale neprohloupíte taky výběrem skvělého street foodu. Víc nám prozradí Lucka Sinková.
1: Chuchle Arena dnes nabízí hodně zajímavý program, který je spojením dostihového dne se street food festivalem, takže vás kromě 9 dostihů, včetně jubilejního 20. zlatého poháru, čeká taky street food z celého světa. Od burgerů až po sladké dobroty. Areál bude otevřený po celý den a zatímco nás dospělé zlákají dostihy a dobroty, tak děti si užijí spíš poníky nebo tvořivé dílny. Takže dneska v Chuchli.
0: Lucko, díky, no a snad už si jenom přát, aby nějakým způsobem bylo i příjemné počasí. Snad to vyjde a tohle už je Amy Grant.

0: Lehce po půl desáté jste se Signál rádiem a jak dneska bude na obloze, převládne zataženo a během dne se od severozápadu v Čechách později odpoledne a večer místy i na Moravě a ve Slezsku přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů na západě a severu Čech, jen kolem 16. Ačkoliv je 13. září dnem ticha, tak by byla velká škoda si za pár chvil nepustit 80kové Slade nebo Rigueira, co říkáte. Pěkné stále ještě nedělní ráno.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Víkendový signál si dáváte. Připomínám, že Luborové mají dneska svátek a rád bych ještě zmínil dvě výročí k datu 13. září. Jak víte, my vám z playlistu už 5 let hrajeme to nejlepší z 80. a 4 roky je toho moje maličko součástí. Velké díky, že tu můžu být, je mi ctí a určitě významnější informace než o mně je ta, že tento den v roce 2008 si Barbora Špotáková na mítinku v německém Stuttgartu připsala světový rekord v hodu oštěpem. Ten má do dneška hodnotu 72,28 metrů. Tak ať i vám to dneska háže, jak potřebujete, a já k tomu posílám ještě na probuzení web.

0: Australský zpěvák John Farnham nás v éteru signálu přenesl téměř k 10. hodině. Za 4 minuty odbě čekají vás tak nejnovější zprávy. Přispěchal s nimi do studia Honza Navrátil a dál Glenn Medeiros, Blondie či Robin Gibb. Prostě ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Jak to vypadá v provozu? Opatrnosti zarosti na dálnici D1 mezi 189. a 177. kilometrem ve směru na Prahu. Probíhají práce na silnici a je tak levý pruh uzavřen. Jinak jsme bez nehod, tak kéž by nám to vydrželo co nejdéle.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní dopoledne i s 10. hodinou pro vás máme na Signálu další čerstvé zprávy. Analytici odhadují, že Bankovní rada České národní banky na svém jednání ve čtvrtek ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nevylučují ale možné zvýšení sazby v závěru letošního roku. Roste zájem českých cestujících o podzimní letenky. Prodejci hlásí až 5% nárůst. Díky novým spojením z Prahy je podle prodejců výrazně větší zájem o lety do Asie. Německo včera zažilo protest desítek tisíc lidí, kteří vyjadřovali svoji nespokojenost s krajně pravicovou stranou AfD, která před týdnem ovládla zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Demonstrace se včera konaly zhruba ve 20 městech, včetně Berlína, Hamburku a nebo Mnichova. Podle organizátorů se jich celkem zúčastnilo kolem 150 tisíc lidí.
0: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města posvětili uzavření 30leté smlouvy s Českými dráhami, které budou od roku 2030 provozovat příměstské vlaky. Smlouvu odsouhlasili i zastupitelé, a tak jejímu podpisu nic nebrání. Národní dopravce nabídl cenu 165,17 miliardy korun a porazil tak firmu RegioJet, která provoz vlaků nabídla za cenu 183,65 miliardy korun.
0: Sport.
1: Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála 4. z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je na 3. místě. Artisu po 2. porážce za sebou patří průběžně 13. pozice. Pokračuje trenér Zbrojovky Martin Svědík.
3: Ta naše výhra je zasloužená. A jsem strašně rád, že jsme na to reagovali, vlastně na tu porážku na Slavii, a že jsme reagovali a zvládli jsme tohleto derby vítězně, protože pro ten tým to určitě bylo potřebné.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A přidávám také informace o počasí. Neděle je a bude polojasná, během dne se ale bude od západu postupně zatahovat a odpoledne se v Čechách vyskytnou přehánky. Vítr dnes fouká mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší teploty vystoupají na maximální hodnoty kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Tak to byly další dopolední zprávy. Na Signálu pokračuje Lukáš a má pro vás opět další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
4: Ano, minutu po 10. už jedeme nedělním dopolednem, jehož úvod bude jako pravidelně patřit novinkám ze sociálních sítí. Dozvíte se třeba, co se děje kolem Pet Shop Boys. Vypadá to, že se od nich fanoušci dočkají nového materiálu. Nenechte si to ujít a mějte příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl romantik Glenn Medeiros, víkendový signál proudí do vašich uší a chvíli v nich bude i kolega Martin Čípa, který nese slíbené aktuality ze sociálních sítí.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Pet Shop Boys oznámili na Instagramu příchod nové desky. Bude se jmenovat A Man from the Future, tedy muž z budoucnosti, a vyjde 9. října. Den předtím pořádají speciální akci v Manchesteru, kde celé album také zahrají a promluví o jeho vzniku. Zajímavé je, že songy jsou víc než 13 let staré a až teď je duo doladilo k dokonalosti. Alphaville se potýkají s menším skandálem a radost z toho nemají hlavně fanoušci. Kapela měla totiž vystoupit na německém festivalu Glücksgefühle. Pořadatel jejich show ale nakonec z programu na poslední chvíli.

0: Akce měla i českou stopu, protože vystoupilo hned několik našich hudebníků, včetně pražské kapely Queenie. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Je s vámi víkend na Signál rádiu. 3 minuty chybí do 10:30, ale my už děláme krok do nového týdne. A informace od meteorologů zní poměrně příznivě. Po zítřejším ustávání deště a večerním vyjasňování nabídne pak úterý slunečnou oblohu a v nížinách teploty až 25 stupňů. Je potřeba ale zmínit, že rána budou chladná a s údolními minimy kolem 6 stupňů. Tak tomu upravte váš outfit venkovní, pokud budete někam zítra či v úterý vyrážet. No a my se vydáme za chvíli za 80kami o Tricky Epovery a nebo Stinga. Dobré dopoledne.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Ladíte víkendový signál, možná se s koncem léta pouštíte do nějakých nezbytných úprav před zimou a já tuším, že se vám do toho asi úplně nechce, ale třeba budete mít štěstí jako jeden pán z obce Rebild na severu Dánska, ten si naplánoval pouze pár hodin dřiny s odstraňováním trávy, kamení a štěrku kvůli nové dlažbě, jenže se mu to nakonec stalo největším překvapením života. Po asi půl hodině kopání narazilo jeho nářadí na něco, co vydalo zvláštní zvuk. Muž si nejprve myslel, že jde o starý drát z plotu nebo střepy hrnce, když ale začal hrabat rukama, vytahoval z líny jeden kovový předmět za druhým. Nakonec vykopal poklad z 10. století, neboli 18,5 kila vikingského stříbra, což překonalo 8 klínek dosavadní dánský rekord. No, na to, že původně chtěli jenom novou terasu, tak já myslím, že to vydá i na nějaký ten nový baráček. Tak ať i u vás je to všechno krásné před zimou, vypadá to skvěle a já vám k tomu pouštím Eltona Johna.

0: ve víkendovém vysílání Signálu jsme vzpomínali na jedinečného Freddieho Mercuryho a přenesli jsme se v čase už téměř k 11. Před námi jsou tím pádem čerstvé zprávy, které má pod palcem Honza Navrátil a i v příští hodině vám budou znít osmdesátky ABBA, Rick Astley nebo Knickershow.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A jak to jezdí? Nehodu hned 3 aut máme na dálnici D7 u Studeněvse. V Praze ve Štěrboholech nájezd na jižní spojku, tak zde došlo ke střetu osobního auta s motocyklem. Je to ve směru Černý most a zůstává tam neprůjezdný levý pruh, takže počítejte se zdržením. A ještě jdeme do Brna, Vílkově, mezi křižovatkami ulic Klíny a Markosova, tak tam jsou v sobě 2 osobní vozidla. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezkou neděli posloucháte Signál Rádio a na řadu teď přichází další dnešní zprávy. Jihomoravské palírny hlásí letos velmi špatnou sezónu. Velmi málo je podle nich letos meruněk. Podobně je na tom také ostatní ovoce. Kvůli suchu jsou plody velmi malé. Ve Švédsku začaly parlamentní volby. Očekává se těsný souboj pravice a levice. Do vlády by se poprvé mohli dostat krajně pravicoví švédští demokraté. Ruský dron zasáhl ukrajinsko-polský přechod v Jahodinu, uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. V Polsku dnes krátce po 4. hodině raní startovaly do vzduchu letouny Severoatlantické aliance. Důvodem byly právě ruské útoky na Ukrajinu. Polské vládní bezpečnostní centrum také varovalo občany před možným vzdušným útokem v Lublinském vojvodství.
0: Co se děje v regionu?
1: Správa železnic provizorně zpevní železniční most na Výtoni. Správce trati očistí a vystuží vybraná místa mostu uhlíkovými lamelami, které se budou od příštího týdne lepit na ocelovou konstrukci. Podle mluvčí správce železnic se jedná o nejefektivnější způsob, jak na mostě na další dva roky udržet stávající, sice omezený provoz.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalisté Liberce v 8. kole první ligy zdolali doma Mladou Boleslav 3:0 a posunuli se tak do čela neúplné tabulky o 2 body před Slávii, která má k dobru dnešní zápas v Teplicích. Pokračuje liberecký trenér Branislav Fodrek.
2: Velmi si vážíme pekné vítězstvo, takisto za Dunanu, že jsme to uhrali a já si myslím, že od prvé minuty do posledné jsme takovou našou aktivitou tlačili se za tím dobrým výsledkom a já si myslím, že nám pomohl ten prvý gól. A hlavně nám pomohlo v druhém polčase ten druhý gól, tam jsme se trošku uklidnili a já si myslím od toho momentu. A jsme mali další veľa nebezpečných situací, kedy mohli jsme dát góly skore, ale na konci. Já si myslím, po velmi slušnom výkoně, velmi zasloužené a cenné 3 body.
1: Dodejme, že Mladá Boleslav tak utrpěla premiérovou prohru v této sezóně. Neporazitelnost už drží v soutěži pouze obhájce titulu Slavia.
0: Signál Rádio počasí.
1: Venku je polojasno a polojasný bude celý dnešní den. Během dne se bude od západu zatahovat. Odpoledne v Čechách očekáváme výskyt přeháněk. Vítr fouká mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají maximálně k 23 stupňům Celsia. Tak to byly další dopolední zprávy na Signálu. Pokračujeme opět 80kami. Další hodinou vás provede opět Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Jsem tady a v příštích chvílích přinesu ještě pár tipů, kde byste si mohli hodně užít tuto neděli. Nenechte si je ujít, jsem Lukáš Bláha a přeju pohodové dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Víkendový signál je to, co slyšíte, a pakliže si říkáte, jak ještě strávit načatou neděli s datem 13. září a nemáte to daleko do hlavního města, nebo se nacházíte přímo v něm, pak byste mohli zavítat na tradiční akci, konkrétně Prahy 9, nesoucí název Prosecký podzim. Ta se dnes koná v tamním parku přátelství a kromě koncertů se můžete těšit na prezentaci sportovních klubů a na Den Vitality, v rámci kterého se děti, sportovci, dospělí i seniori budou moci pod vedením odborníku dozvědět něco o svém zdraví a dispozicích. A jestli se obáváte toho, že byste zmokli, pak je pro vás tím správným místem Hvězdárna Ďáblice, slavící 70 let od svého otevření. Ještě dnes v ní nabídnou plno zábavných vzdělávacích aktivit spojených s výzkumem vesmíru a bohatý večerní program. Třešničkou na dortu jsou potom svítící barevné modely planet. Tak to bych si nechal líbit, nám už tady playlist rozáří ABBA.

0: krátce před 11:30 ze Signál Rádia W, please don't go. Ani vy neodcházejte od svých přijímačů a když tak se zase vraťte nejpozději zítra ráno, protože v našem éteru se opět objeví oblíbená hra o kloubní výživu Galadrink a vy tak díky firmě Orlink, která nám ji exkluzivně přináší, budete mít vystaráno na 3 měsíce o vaše klouby. To si myslím, s nadcházejícím podzimem je hodně hodící se věc. No a nejenom to, v ranním vysílání je toho mnohem víc.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio.

0: Létáme stále ještě v nedělním dopoledním signálu a teď je ta správná chvíle zapnout naše kouzelné vzpomínkové zařízení.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dáme si píseň z roku 1988, pojednávající o ambicích a odhodlání, které jsou nezbytné pro úspěch kapely. Myslím, že tihle Irové by o tom mohli dlouhosáhle vyprávět, ale mám pocit, že ze všeho nejvíc je potřeba pro danou věc být vášnivě zapálení. Desire a YouTube.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Po vlnách signálu jsme s Mike and the Mechanics dopluli těsně před 12. hodinu, za 4 minuty je tu, na řadě jsou tak polední zprávy, za dveřmi do studia už s nimi stepuje Honza Navrátil a já vám dál budu hrát Cutting Crew, Nolens nebo Erasure, čili ty nejlepší 80.
1: Signál rádio, doprava.
0: A míříme i na tuzemské silnice. Nehodu máme na D552 kilometr ve směru Plzeň. Tam havarovalo jedno osobní vozidlo a stejně tak jedno osobní auto bouralo do svodidel na D6 první kilometr ve směru Karlovy Vary, tedy na výjezdu z metropole. Taky v těchto místech nohu splynu, ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní poledne, dobrou chuť k obědu. Na Signálu pro vás máme připravené další zprávy. Rostoucí ceny leteckého paliva začínají citelně dopadat na evropské aerolinky. Nízkonákladová irská společnost Ryanair kvůli nim zruší tisíce letů během letošní zimy a hovoří také o výrazném zdražení cen letenek. Stane se tak, pokud ropa zůstane drahá i příští rok. Finanční problémy má i lotyšský dopravce Air Baltic, který plánuje zmenšit flotilu svých letadel o třetinu a ruší desítky linek, včetně spojení Prahy s Vilniusem. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství se závěry komise nesouhlasí a bude je rozporovat. Komise audity v evropských zemích zadala hlavně kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku. Ruský dron 2 kilometry od hranic s Polskem zasáhl lokomotivu osobního vlaku, uvádí to ukrajinské dráhy. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy, píší tamní média.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město se pustí do hledání provozovatele koupaliště Motol. Magistrát proto spustí koncesní řízení, na jehož konci by mělo být zajištění 12-letého provozu koupaliště, nového wellness centra, parkoviště a také občerstvení. Celková rozloha oploceného areálu činí přibližně 26 000 metrů čtverečních. Samotná vodní plocha části určené ke koupání má přibližně 15 000 metrů čtverečních.
0: Sport.
1: Na postu světových tenisových jedniček dochází k výměně, a to díky vítězné tečce na US Open. Jelena Rybakinová poprvé ovládla grandslamový turnaj v New Yorku symbolicky proti brzy bývalé světové jedničce Arině Sabalenkové po setech 6-4, 5-7 a 6-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, během dne se od západu bude zatahovat, odpoledne v Čechách očekáváme přehánky, teploty měříme od 18 do 23 stupňů Celsia. Další týden zahájíme se zataženou oblohou, v pondělí na většině území počítejme s občasným deštěm nebo s přehánkami. Během dne budou ale oblačnost i srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v pondělí naměříme mezi 17 a 22 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Díky Honzo, stejně tak za novinky. Jak to má mladá generace s popíjením alkoholu, to zjistíme už zanedlouho. Moje jméno je Lukáš Bláha a na startu 13. zářijového odpoledne posílám i Dejžet.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

To byli Cutting Crew, posloucháte víkendový signál. 13. září je Mezinárodním dnem čokolády a vypadá to, že po ní raději sáhne, než po alkoholu takzvaná generace Z, tedy osoby, které přišly na svět přibližně mezi lety 1997 a 2012. O tom už se vědělo dříve, ale aktuálně se dozvídáme detaily i díky řeči čísel. Co do výdělku. Alkoholový průmysl přišel za poslední 4 roky o 830 miliard dolarů. Statisticky vzato mileniálové a dříve narození nasávali o 87% více nežli mladá generace. Ta evidentně volí jiné způsoby trávení volného času a svoje peníze utrácí jiným způsobem. A to je dobře. Tedy pokud zatím nejsou skryty nějaké jiné závislosti. Osmdesátková závislost, ta je v pořádku. Annie Lennox.

0: taky, že i dvě minuty před půl jednou jste se Signál rádiem a jestli si chcete ještě užít výlet s příjemným počasím, pak si zapište do vašich deníčků, diářů tyto tři termíny, úterý 15., středu 16. a pátek 18. září. Právě tyhle dny podle současného výhledu meteorologů patří k posledním téměř letním dnům v letošním roce. Berte to samozřejmě s rezervou, ale mělo by to tak opravdu být. Co bude určitě, tak to jsou za chvilku osmdesátky Sister Sledge, Laura Branigan, já se to naučím do příště a Luborům, všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dáváte si víkendový signál. Hodiny teď přesně ukazují 12.40 a to je ta správná chvíle, abychom tady udělali změnu ve vysílání. Přede mnou už je totiž Ada Adam. Ahoj.
1: Ahoj, vítám tě. Teda,
0: já tě ta, ne,
1: to je ta změna.
0: Jako to... Já tě taky vítám samozřejmě. My už jsme to tady nakousli, ty dokonce už včera. Možná si ji nakousnul, tu čokoládu.
1: Ještě ne.
0: Ne, ještě ne.
1: Ještě jsem to nestihnul, ale jsem připravený.
0: Jo, to je dobře. Mezinárodní den čokolády, musím se tě zeptat, jakou máš nejradši?
1: Mám docela rád ty hodně kakaový.
0: Jo, takový jsou... dobrou, ty 90-80%.
1: No, 90, to zas...
0: To zas nebudem to přehánět, jako, veď?
1: Nebudem to přehánět.
0: Já jsem 100% a to teda musím říct, to už jako, no ti to prostě nepřipomíná moc.
1: Tu čokoládu,
0: tu čokoládu, jo, ale no. Přitom je to samozřejmě ta pravá čokoláda. No.
1: Ale slyšel jsem, že prý ta čokoláda, jako ta právě, co má to vysoký procento toho kaka, tak je dobrá jako proti fakt tomu stresu, že seš takový, že to by mělo uklidnit, že by to mělo mít nějaký jako takový pozitivní na tebe ty...
0: Ano. Ty vibrace.
1: Ty vibrace.
0: Ten vibe, jak ten, říkají, ano, dnes, ano, jak říkají přes... dneska mladí.
1: Jo, jak říkají ty mladí, přes, no já ne.
0: Přesně, já taky nevím. Já vůbec nevím, co to znamená. Nicméně mě to připomnělo tu věc, že já jsem vždycky nejradši papal takovou tu bílou čokoládu a to je teprve jako nej... Tam vlastně
1: není
0: čokoláda.
1: To není čokoláda, no, ale to je jenom cukr.
0: Tak, to je jenom cukříček, no, ale dobrý.
1: Taky, ale cukr taky dobrý, no, to si budeme povídat. Jako...
0: No tak, přátelé, klidně si zakousněte k vysílání.
1: Ano, dneska je to povoleno.
0: Dneska přesně.
1: Dneska uvolněte opasky, schovejte váhu.
0: Tak. A já schovám bláhu.
1: Já schovám bláhu.
0: Tak, zase do zítra, kdy se na vás těším odpoledne úderem. Ne, dopoledne, vlastně ještě dopoledne to bude 11 a potom do 16. Tak se těším, ahoj.

0: Pěkné odpoledne, trávíte se Signál rádiem, kde si povíme o novinkách v dopravě a poté nás čekají zprávy s kolegou Honzou Navrátilem. V příští hodině se můžeme těšit na další parádní osmdesátky. Rád tam tady budou například Phil Collins, Real Life nebo Prince.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí srážku osobáku do svodidel u exitu 23. Dávejte si tam na sebe pozor. Ze studia Signál rádia vám přejeme šťastné víkendové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní odpoledne i se 13. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,1% hlasů. Druhé hnutí STAN se 14,8% před ODS, která by získala 12,8% bodu. Do dolní komory by se dostalo ještě hnutí SPD se 7,6% a Piráti se 7,3%. Motoristé by byli těsně pod 5% hranicí. Vyplývá to z průzkumu STEM pro stanici CNN Prima News. Premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním videu řekl, že důvody vysokých cen pohonných hmot jsou jiné, než byly na jaře a nelze je snadno řešit. Příčinou je podle něj nedostatek kapacit rafinerií. Evropa by měla pro výrobce benzínu a nafty zrušit systém emisních povolenek ETS 1 a zastavit chystanou druhou vlnu ETS 2. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv opět pohrozil atomovými zbraněmi. Pokud by kvůli případnému rozmístění jaderných zbraní na území Litvy došlo k vojenskému střetu s Ruskem, podle něj by tato země zmizela doslova z mapy světa. Zároveň také řekl, že Severoatlantická aliance by v takovém případě neuplatnila článek 5 o kolektivní obraně.
0: Co se děje v regionu?
1: Rekonstrukce lanové dráhy na Pražský Petřín je v plném proudu a vstupuje do další fáze. Jde o zkušební jízdy nově zrekonstruovaných vozů po opravené trati. Zkušební provoz lanovka zahájí v úterý 22. září podle jízdního řádu v 7 hodin ráno. Jezdit bude ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezistanicí Nebozízek v 10-minutových intervalech. Jednorázové jízdné vyjde na 100 korun.
0: Sport.
1: Elita triatlonu se po roce opět sjela do Karlových Varů, kde sbírá cenné body do světového šampionátu. Ženám v lázeňských prostorech opět dominovala britská závodnice. Tentokrát to byla Georgia Taylorová-Brownová. Z Češek nejlépe dopadla na 19. pozici Dana Přikrylová. Mužský závod startuje za 2 hodiny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i ve zprávách ve 13 hodin pro vás mám aktuální pohled na počasí. Venku je polojasno, místy i s přehaňkami a teploty se pohybují kolem 20 stupňů. Zítřejší pondělní den bude zatažený, na většině území počítejme s deštěm nebo s přehánkami, které budou během dne ustávat a bude se vyjasňovat. Vítr zítra bude foukat od severozápadu maximálně do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pondělka naměříme od 17 do 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin. Hezký poslech 80. přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Posloucháte odpolední Signál Rádio. V kalendáři máme 13.9. svátek slaví Lubor. A kdo by rád zavítal někam za dobrotami a k tomu se nechal unášet chytlavou muzikou, máme pro vás jeden tip. Za chvíli ho prozradíme a mezi tím tady bude další skvělá hudba. A dádám vám přeje pěkný den.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte vlny Signál rádia, máte rádi poutě, kde to voní dobrotami, hraje muzika, děti neví kam dřív? V tom případě se od kolegyně Lucie Sinkové nechte pozvat na Chvalskou tvrz v Praze.
1: Svatoludmilská pouť dnes nabízí tradiční pouťovou atmosféru, takže tu jsou stánky, občerstvení a i program pro celou rodinu. Na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích si prostě užijete den plný zábavy

0: Phil Collins nám zněl na Signál Rádio, kde si už za pár minut povíme, o čem nám bude dnes od 17. hodiny vyprávět David Černý v rámci pořadu Miluju Prahu. Tentokrát nás čeká výprava do lesa. Mluvit se bude o historii Klánovického lesa, který je největším na území naší metropole. Více o tom, co nás podvečer čeká už za chvíli a k tomu nám tu budou do konce této hodiny ještě například hrát Bonnie Tyler, John Lennon nebo Kim Wilde.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

John Lennon nám hrál na Signál Rádiu, kde nás čeká dnes podvečer další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát nás čeká výprava do lesa. Mluvit se bude o historii Klánovického lesa, který je největším na území naší metropole. Kdy se tudy vedla důležitá stezka, kudy obchodníci vozili zboží. Na boháče tu ale často číhali loupežníci. Dozvíme se, co pro bezpečnost nechal udělat král Karel IV. Nebo císař Ferdinand I. A také se dozvíme, proč se lesu říkalo Vídrholec. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už dnes po 17. hodině.

0: vámi je Signál Radio, kde se teď podíváme na silnice a potom na zprávy s kolegou Honzou Navrátilem. Už zanedlouho si tu budeme opět hrát ty nejlepší osmdesátky. Zít nám tady budou například M-People, Irene Cara nebo Queenie.
1: Signál Radio, doprava.
0: V Praze proběhla srážka dvou tramvají, a to v ulici Gymnastická. V hlavním městě si dejte pozor i na bouračku dvou osobáků v ulici Povltavská. Hlášený neprůjezdný levý jízdní pruh pak máme na D1 mezi 27. a 26. kilometrem ve směru do Prahy, kde by měla být hromadná nehoda. Počítejte tam kvůli tomu se zpomaleným provozem. Bezpečnou jízdu vám přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní odpoledne, 14. hodina je tady. Na Signálu pro vás máme další zprávy. Na svém dalším jednání se zítra sejde vláda Andreje Babiše. Mimo jiné projedná možné rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let. Soudy v České republice od ledna do konce letošního srpna vyhlásily 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Vyplývá to z dat portálu Informace o firmách.cz. Pokračuje analytička Věra Kameníčková, která říká, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Dodejme, že za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet své dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně také pokles úrokových sazeb. Záchranáři v Indonésii z lodi, kterou v Jávském moři zastihlo nepříznivé počasí, zachránili 103 lidí. Jeden člověk ale zemřel. Podle úřadu bylo na palubě lodi 243 lidí. 140 osob se stále pohřešuje.
0: Co se děje v regionu?
1: Praha plánuje kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy v krasobruslení, které bude probíhat v roce 2029. Přesný termín šampionátu zatím není znám. Jisté ale je, že by pořadatelství Prahu stálo desítky milionů korun. Připomeňme, že v pražské O2 aréně probíhalo v březnu mistrovství světa v krasobruslení. To si jak pořadatelé, tak i účastníci a i diváci pochvalovali.
0: Sport.
1: Michael Steiner po třetí porážce Sparty za sebou skončil na lavičce pražského celku. Podle vedoucí úseku žen Pavlisa Trapové nedosahoval herní projev týmu dostatečné kvality a to se následně propisovalo také do výsledků. Úřadující fotbalové šampionky dočasně převzal asistent Marian Nins.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, místy i s přeháňkami a teploty měříme od 18 do 23 stupňů Celsia. Pondělní den bude se zataženou oblohou. Na většině území počítejme s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Během dne budou oblačnost i srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. A teploty, tak ty zítra naměříme mezi 17 a 22 stupni Celsia. Hezké nedělní odpoledne. Pokračujeme osmdesátkami.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Neděli trávíte na vlnách Signál Rádia, kde vás dnešními osmdesátkami provází moderátor Áďa Adam. Dneska máme Mezinárodní den čokolády a proto ji nesmíme vynechat ani v našem vysílání. Proto si už za pár minut povíme o tom, jak mlsat bez výčitek. Teď už líbení kvíni na Signál Rádiu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Rádio. Dokážete si užít čokoládu bez výčitek? Dneska určitě můžete, protože je její mezinárodní den. Samozřejmě mlsat s dobrým pocitem můžete ale i jindy. Taková dobrá čokoláda vám totiž může i pomoct. Je totiž údajně prokázáno, že má pozitivní vliv na naše duševní, ale i fyzické zdraví. Ale

Můžete v klidu dopřát čtvereček hořké čokolády, aniž byste u toho měli pocit, že děláte něco nezdravého. Ale pozor, jako u většiny platí, všeho s mírou. To ale neplatí pro naše skvělé osmdesátky na Signál Rádiu.

0: S vámi je Signál Rádio, kde nám dohrává další pohodová hudba z 80. a kde nás bude i nadále provázet další interpret, jako například Taylor Dane, potom i Sandra nebo Elton John. K tomu si povíme za pár minut o soutěži, která nás čeká už od zítra. Tak držte signál.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

O víkendu máte naladěné Signál Rádio, pondělí se zase blíží, ale nebojte, s novým týdnem tu opět odstartuje nová soutěž. Příští týden od pondělí do pátku budeme soutěžit každé ráno o kloubní výživu doplněk stravy Geladrink. Tentokrát budete moct vyhrát Geladrink Extra, který je určený všem, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Když zodpovíte správně soutěžní otázku, získáte balení na 3 měsíce užívání. Tak nezapomeňte číslo do našeho studia 910 260 910 a pro více informací můžete navštívit i naše webovky www.signalradio.cz.

0: Na rádiu máme pár minut před 15. hodinou. Honza Navrátil je už připravený na další zprávy a v příští hodině si můžete opět těšit na to nejlepší z osmdesátek, například na Madonu, Pet Shop Boys nebo Abu.
1: Signál rádio doprava.
0: Jižní spojka hlásí neprůjezdný pravýzdní pruh za sjezdem na Mocenskou směrem na Barandovský most. Proběhla tam bouračka dvou aut. Se zúžením počítejte i na D1 na 170. kilometru ve směru do Prahy, a to kvůli hromadné nehodě tří vozidel. Šťastné a hlavně bezpečné víkendové cesty vám přeje Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, nedělní 15. hodina je tady a na Signálu jsou na řadě další zprávy. Analytici odhadují, že Bankovní rada České národní banky na svém jednání ve čtvrtek ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nevylučují ale možné zvýšení sazby v závěru letošního roku. Roste zájem českých cestujících o podzimní letenky. Prodejci hlásí až pětinový nárůst. Díky novým spojením z Prahy je podle prodejců výrazně větší zájem o lety do Asie. Německo včera zažilo protest desítek tisíc lidí, kteří vyjadřovali svoji nespokojenost s krajně pravicovou stranou AfD, která před týdnem ovládla zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Demonstrace se včera konaly zhruba ve 20 městech, včetně Berlína, Hamburku a nebo Mnichova. Podle organizátorů se jich celkem zúčastnilo kolem 150 tisíc lidí.
0: Co se děje v regionu?
1: Radní hlavního města posvětili uzavření 30-leté smlouvy s Českými dráhami, které budou od roku 2030 provozovat příměstské vlaky. Smlouvu odsouhlasili i zastupitelé, a tak jejímu podpisu nic nebrání. Národní dopravce nabídl cenu 165,17 miliardy korun a porazil tak firmu RegioJet, která provoz vlaků nabídla za cenu 183,65 miliardy korun.
0: Sport.
1: Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála čtvrtý z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je na 3. místě. Artisu po 2. porážce za sebou patří průběžně 13. pozice. Pokračuje trenér Zbrojovky Martin Svědík.
2: Ta naše výhra je zasloužená a jsem strašně rád, že jsme na to reagovali, vlastně na tu porážku na Slávy, a že jsme reagovali a zvládli jsme tohleto derby vítězně, protože pro ten tým to určitě bylo potřebné.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, místy se vyskytují i přehánky a teploty měříme od 18 do 23 stupňů Celsia. Zítřejší den nám nabídne zataženou oblohu, na většině území v pondělí počítejme s občasným deštěma nebo s přehánkami. Během dne ale budou oblačnost i srážky postupně ustávat a bude se vyjasňovat. Vítr bude zítra foukat severozápadní a teploty naměříme o něco nižší než dnes, mezi 17 a 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pohodový nedělní poslech Signál Rádia. Od mikrofonu vás i nadále srdečně zdraví moderátor Áda Adam. A už za pár minut pro vás budeme mít tip na neobvyklý zážitek v Moravském Krasu. Mezitím například Los Lobos.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Z vašich reproduktorů vám zněli Scorpions tady na Signál Rádiu. Dovedete si představit, že byste na koloběžce vyrazili po moravském krasu? Skutečně to jde a ani nemusíte mít vlastní koloběžku. Na tenhle neobvyklý zážitek nás pozve Luděk Savana Urbánek.
1: Dnes mám pro vás špek vlastněné, možná o nějaký ten špek naopak přijdete. Na kole, pěšky, autem či na motorce zná moravský kras kdekdo, ale kolik z nás jej projelo na koloběžce? Půjčovně, kterou najdete v těsné blízkosti známé propasti Macocha, si můžete zapůjčit profi koloběžky pro děti i dospělé, na silnici i do terénu s nosností až 150 kg. Vychutnejte si tedy krásu moravského krasu a vydejte se na jednu z tras hlubokými kaňony plnými jeskyní. Poznejte pustý a suchý žleb se světoznámými punkevními jeskyněmi a propastí Macocha, nebo se vydejte na neodolatelný 30-kilometrový sjezd ze Křtin do Brna. Kolem jeskyně Výpustek, Bíčí skály či Huti Františka u Adamova. V tomto případě můžete koloběžky po domluvě odevzdat v Brně. V půjčovně si na své přijdou také rodiny s dětmi, k dispozici jsou i dětské koloběžky a odrážedla. Máte-li psa a holdujete-li mašingu, což je jízda se psím spřežením, přijďte vyzkoušet speciální terénní koloběžky do tahu. Spokojeni budete nejen vy, ale možná i váš psí miláček. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: S vámi je Rod Stewart na Signál Rádiu, kde pro vás hrajeme to nejlepší z osmdesátek. Ještě v této hodině se můžeme těšit například na Wham, Annie Lennox nebo Michaela Jacksona. A nezapomeňte, že už dnes podvečer nás čeká další poutavé vyprávění o Praze.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

Odpoledne trávíte na Signál Rádiu, kde se už zase zítra můžete těšit na dobrou zprávu dnešního rána. Rubrika, která vám každé všední ráno má zvednout náladu pomocí pozitivních příběhů, zajímavostmi a zprávami, které vám prostě zlepší den. Naše doba je totiž zahlcena informacemi a ve většině případů můžete například na sociálních sítích hned po probuzení narazit na něco, co vám může dát dojem, že na tom světě už není vůbec nic hezkého. To ale zdaleka není pravda. To, že svět je stále krásné místo, se snažíme dokazovat na našem Signál Rádiu, a to i skvělýma písničkama z let 80. Tak zůstaňte na ladění.

0: Signál Rádio jsme si hráli Lambádu a teď se vydáme za novinkami v dopravě. Poté si budeme hrát další jedinečné osmdesátky. Mikrofonu se chopí například John Travolta, Modern Talking nebo Susan Vega.
1: Signál Rádio doprava.
0: Prohlásí nehodu v ulici Vítězné náměstí, a to mezi křižovatkami ulic Jugoslávských partizánů a Evropská. Dávejte si tam za volantem velký pozor, stejně jako v hlavním městě v ulici Bělohorská. Bezpečné jízdy vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli posloucháte Signál Rádio a na řadu teď přichází další dnešní zprávy. Jihomoravské palírny hlásí letos velmi špatnou sezónu. Velmi málo je podle nich letos meruněk. Podobně na tom také ostatní ovoce. Kvůli suchu jsou plody velmi malé. Ve Švédsku začaly parlamentní volby. Očekává se těsný souboj pravice a levice. Do vlády by se poprvé mohli dostat krajně pravicoví švédští demokraté. Ruský dron zasáhl ukrajinsko-polský přechod v Jahodinu, uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. V Polsku dnes krátce po 4. hodině raní startovaly do vzduchu letouny Severoatlantické aliance. Důvodem byly právě ruské útoky na Ukrajinu. Polské vládní bezpečnostní centrum také varovalo občany před možným vzdušným útokem v Lublinském vojvodství.
0: Co se děje v regionu?
1: Správa železnic provizorně zpevní železniční most na Výtoni. Správce trati očistí a vystuží vybraná místa mostu uhlíkovými lamelami, které se budou od příštího týdne lepit na ocelovou konstrukci. Podle mluvčí správce železnic se jedná o nejefektivnější způsob, jak na mostě na další dva roky udržet stávající, sice omezený provoz.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalisté Liberce v 8. kole první ligy zdolali doma Mladou Boleslav 3-0 a posunuli se tak do čela neúplné tabulky o 2 body před Slavií, která má k dobru dnešní zápas v Teplicích. Pokračuje liberecký trenér Branislav Fodrek.
2: Velmi si vážíme pekné vítězstvo, takisto za Dunanu, že jsme to uhrali a já si myslím, že od prvé minuty do posledné jsme takovou našou aktivitou tlačili se za tím dobrým výsledkem a já si myslím, že nám pomohl ten prvý gól. A hlavně nám pomohl v druhém poločase ten druhý gól, tam jsme se trošku uklonili a já si myslím od toho momentu. A jsme mali další veľa nebezpečných situací, kedy mohli sme dať góly skore, ale na konci, já si myslím, po velmi slušnom výkone, velmi zasloužené a cenné 3 body.
1: Dodejme, že Mladá Boleslav tak utrpěla premiérovou prohru v této sezóně. Neporazitelnost už drží v soutěži pouze obhájce titulu Slavia.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno, místy se objevují přehánky a teploty měříme maximálně kolem 23 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy pondělní den, nám nabídne zataženou oblohu. Na většině území na začátku dalšího týdne počítejme s občasným deštěma nebo s přehánkami. Během dne ale bude oblačnost a stejně tak i srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v pondělí naměříme mezi 17 a 22 stupňů Celsia. O tom, jak bude zítra, už víte, teď už si užívejte další osmdesátky. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio.
3: Klidnou neděli vám přejeme ze studia Signál Rádia a zdraví vás moderátor Áďa Adam. Léto sice pomalu končí, ale zároveň přichází sezóna sklízení jablek a proto si už za pár minut povíme o inspiraci, co s nimi udělat, třeba něco upéct. Tak držte signál a další osmdesátky už se tu pro vás chystají.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: jste ve společnosti Signál Rádia. Jsme v polovině září a proto startují už některé samozběry jablek. Mně už tu ve studiu honí mlsná, proto jsem se koukal na katalog desertů, které určitě stojí za domácí provedení. Dobrou inspiraci k pečení jistě přinesou například hraběnčiny řezy, tradiční moučník, který patřil k pohodovému odpoledni už za našich babiček. Chcete-li něco hodně nenáročného na přípravu a zároveň rychle hotového, tak jablečná roláda vás určitě neurazí. Jestli stejně jako já nemáte moc rádi u bábové, když jsou takové hodně suché, kombinace mrkev s jablkem prý zajistí skvělý vláčný omak. Opět se tady nemusíte obávat náročnosti, stejně jako u choťovky zvané sušené křížaly. Já vím, Vánoce jsou sice ještě hodně daleko, ale proč si neobohatit stůl nějakým zdravějším mlsáním? A nezapomeňte, že je dnes také Mezinárodní den čokolády. Tak jablkům se hodí asi stejně dokonale jako z kořice. Pěkný zbytek víkendu vám přeje Signál Rádio.
1: Why it's greased lightning?

0: Cher nám hrála na vlnách Signál Rádia, kde budou hrát další skvělé osmdesátky. Náš playlist už za chvíli nabídne například Jasona Donovana, Bee Gees nebo Briana Adamse. Taky ale pro vás vybereme něco speciálního v rámci našeho magneťáku, a to už za pár minut. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Víčí se pouštění mikrofon Signál rádia, kde si teď opět připomeneme, co se kdysi nahrávalo na pásky.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Na našem magneťáku jsme už dlouho neměli žádnou italskou vypalovačku, tak to pojďme napravit. A to třeba s hitem Easy Lady od disco zpívačky Spani. Tahle písnička nabrala celkem vysokou popularitu a díky tomu se začalo i více mluvit o této zpívačce, která nebyla široké veřejnosti do té doby příliš známá. Ačkoliv prý s jejím bratrem složili několik písní pro takové umělce jako Bonnie M nebo Fan Fan. Zapínám play na našem magiči.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tohle je Signál Rádio, kde se podíváme, jak to vypadá na silnicích, a v příští hodině nám tady budou znít další hvězdy z osmdesátek, jako například Depešáci, Bonnie M nebo Talk Talk.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Havárii osobáku máme hlášenou v ulici Kutnohorská v Praze. Pozor si dejte i na D1 na 35. kilometru ve směru do Prahy, kde by srážka dvou osobních aut mohla částečně bránit v provozu. Přehledy o dopravních situacích máte na Signál Rádio.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne, i v neděli v 17 hodin pro vás má Signál Rádio další zprávy. Rostoucí ceny leteckého paliva začínají citelně dopadat na evropské aerolinky. Nízkonákladová irská společnost Ryanair kvůli nim zruší tisíce letů během letošní zimy a hovoří také o výrazném zdražení cen letenek. Stane se tak, pokud ropa zůstane drahá i příští rok. Finanční problémy má i lotyšský dopravce Air Baltic, který plánuje zmenšit flotilu svých letadel o třetinu a ruší desítky linek, včetně spojení Prahy s Vilniusem. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledku auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství se závěry komise nesouhlasí a bude je rozporovat. Komise audity v evropských zemích zadala hlavně kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku. Ruský dron 2 kilometry od hranic s Polskem zasáhl lokomotivu osobního vlaku, uvádí to ukrajinské dráhy. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy, píší tamní média.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město se pustí do hledání provozovatele koupaliště Motol. Magistrát proto spustí koncesní řízení, na jehož konci by mělo být zajištění 12-letého provozu koupaliště, nového wellness centra, parkoviště a také občerstvení. Celková rozloha oploceného areálu činí přibližně 26 000 metrů čtverečních. Samotná vodní plocha části určené ke koupání má přibližně 15 000 metrů čtverečních.
0: Sport.
1: Na postu světových tenisových jedniček dochází k výměně, a to díky vítězné tečce na US Open. Jelena Rybakinová poprvé ovládla Grand Slamový turnaj v New Yorku symbolicky proti brzy bývalé světové jedničce Arině Sabalenkové po setech 6-4, 5-7 a 6-2.
0: Signál Rádio počasí.
1: Venku je polojasno, na mnoha místech i s přeháňkami a teploty měříme kolem 20 stupňů Celsia. Pondělní den bude zatažený, na většině území počítejme s deštěm nebo s přeháňkami, které budou ale odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká severozápadní maximálně do 6 metrů za sekundu a teploty zítra vystoupají na hodnoty mezi 17 a 22 stupni Celsia. Tolik zprávy v 17 hodin. Posloucháte Signál Rádio a teď opět hodinu plnou muziky.
0: Signál Rádio.
2: Krásný dobrý nedělní podvečer na Signále Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí Áďa Adam. 17. hodina je tady a to znamená, že už za pár minut tady bude i další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se vydáme do největšího lesa na území naší metropole, tak buďte stále naladění.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pešáci nám hráli na Signál Rádiu, které nabízí další zajímavé povídání o Praze s kolegou Davidem Černým.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes vás zavedu do lesa. Ano, pražského lesa. Slyšeli jste někdy o Výdrholci, ne? Tak poslouchejte. Mezi Běchovicemi a Klánovicemi na východě metropole je velký pražský les. Největší lesní masiv na území Prahy. Klánovický les, známý jako Výdrholec nebo také Fidrholec, býval po staletí jedním z nejobávanějších míst v okolí Prahy. Jeho historie protkána příběhy o krutých loupežnících, mordech a přepadeních. Lesem procházela důležitá obchodní stezka, později císařská silnice, vedoucí z Prahy přes Běchovice dál na Kolín, Kutnou horu a Vídeň. Putovali po ní bohatí kupci, formaní s drahým zbožím i poštovní vozy. Výdrholec byl v té době mnohem hustší, bažinatější a divočejší než dnešní udržovaný příměstský les. Poskytoval dokonalý úkryt. Lupiči mohli bleskově zaútočit na projíždějící vozy a během několika vteřin zmizet v neprostupném porostu. Stará Běchovická pošta sloužila pro cestovatele jako poslední bezpečné útočiště před vstupem do obávaného lesa. Poutníci zde často raději přenocovali a čekali, až se ráno sformuje větší skupina lidí s ozbrojeným doprovodem. Z této éry pochází staré české rčení, hnát se jako k Výdrholci, případně je tu zima jako u Výdrholce, které odkazuje na nehostinnost a nebezpečí tohoto místa. Situace s loupežníky byla tak neúnosná, že ji museli řešit samotní čeští králové. Karel IV. Nechal v lese ve 14. století vykácet široké pásy kolem silnice, aby loupežníci ztratili moment překvapení a nemohli útočit přímo z bezprostřední blízkosti cesty. A v 16. století byla situace opět kritická. Císař Ferdinand I. nechal v roce 1541 les obklíčit vojskem. Vojáci loupežníky pochytali, dopadení byly pro výstrahu oběšení podél cesty. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Elton John nám zpříjemňoval dnešní den 13. září na Signál rádiu. Zažili jsme si teď docela proměnlivý víkend. Sobota byla na mnoha místech projasněná, zatímco neděle je spíš oblačná až zatažená. Podobně se to takhle bude střídat patrně i příští týden, kdy hned v pondělí bude sice polojasno, ale budou nás také čekat pravděpodobně přehánky. Úterý by mělo být ještě jasnější a bez srážek, ale v prostředku týdne budeme nejspíš opět potřebovat nepromokavé bundy a deštníky. Signál rádio vám přeje do dnešních dnů hlavně pohodu s těmi nejlepšími osmdesátkami.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ladíte nedělní vlny Signál Rádia, kde už zítra ráno můžete opět soutěžit. Příští týden od pondělí do pátku budeme hrát každé ráno o kloubní výživu doplněk stravy Geladrink. Tentokrát budete moct vyhrát Geladrink Extra, který je určený všem, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Když zodpovíte správně soutěžní otázku, získáte balení na 3 měsíce užívání. Tak mějte připravené číslo do našeho studia 910 260 910 a pro více informací navštivte také naše webovky www.signalradio.cz. Držíme vám palce.

0: Duran Duran nám hráli na Signál Rádio, kde už pomalu opouštím místní mikrofon a ještě než tak udělám, podíváme se, jak to vypadá na silnicích. V příští hodině se můžeme těšit například na London Beat, Abu nebo Michaela Jacksona.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 34. kilometru ve směru do Prahy, kde by měl být kvůli tomu uzavřený levý jízdní pruh. Signál Rádio vám přeje bezpečné nedělní cesty a Áda Adam se s vámi loučí, přeji vám hezký poslech, dalších skvělých 80 a zase zítra odpoledne. Ahoj!

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký nedělní podvečer i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu připraveny zprávy a začínáme je volebním průzkumem. Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,1% hlasů. Druhé by skončilo hnutí STAN se 14,8% před ODS s 12,8%. Do dolní komory by se dostalo ještě hnutí SPD, získalo by 7,6% a také Piráti, kteří by získali 7,3%. Motoristé by byli těsně pod 5% hranicí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News. Vláda je připravena znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. U pohonných hmot bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda okamžitě zakročí. V partii na CNN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a jeho obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
1: Dodejme, že v jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda učinila, Havlíček neupřesnil. Ceny energií v Evropě pokračují v silném růstu. Ten má souvislost se zhoršováním situace na Blízkém východě. Minister zahraničí Petr Macinka by se mohl zítra sejít s prezidentem Petrem Pavlem. Minister podle svých slov dostal pozvání, aby se přidal ke schůzce prezidenta s premiérem Andrejem Babišem. Kdo ho pozval, neupřesnil. Účast si ale prý ještě rozmyslí.
0: Co se děje v regionu?
1: Rekonstrukce lanové dráhy na Pražský Petřín je v plném proudu a vstupuje do další fáze. Jde o zkušební jízdy nově zrekonstruovaných vozů po opravené trati. Zkušební provoz lanovka zahájí v úterý 22. září podle jízdního řádu v 7 hodin ráno. Jezdit bude ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezistanicí Nebozízek v 10-minutových intervalech. Jednorázové jízdné vyjde na 100 korun.
0: Sport.
1: Pražská O2 Arena se už přestavuje pro potřeby tenisového turnaje. V pondělí by čeští hráči mohli poprvé otestovat připravené kurty. Do samotného druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Americe nastoupí v pátek 18. září. A Tereza Kneblová obsadila v kajak krosu v rámci finále světového poháru ve vodním slalomu druhé místo. Zvítězila Britka Kimberly Woodsová.
0: Signál Rádio počasí.
1: A nedělní zpravodajství tady u nás na Signál Rádio končíme pohledem na počasí. Zítřejší den bude se zataženou oblohou. Na většině území počítejme s občasným deštěm a nebo s přeháňkami. Během dne budou oblačnost i srážky ustávat a bude se postupně vyjasňovat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pondělka naměříme od 17 do 22 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v neděli s datem 13. září. Hezký zbytek víkendu a skvělý start do dalšího týdne, třeba s naší muzikou, přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio.
0: Posloucháte online
1: na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.